0: Roger, 10.
1: Roger, 10.
0: Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger, 10. Roger